Kečmičino do na pošenstvih, ja radi tež sucham na kolego z Česky abo z Polsky, tež sucham, što tam rade do hudby běží, dokud nahaj o sobě Polska. Populárna hudba so mi dere lubi například na Radio Z. To je Polský hit.

intensívne, když o tom povedala, o tvárnišťach ve Srbskej Hornej Vúžice. Jeli tiež vy ešte niče jene znajete, ktorýž nesme vám zdelili, potom so rád ľubia pola nás přizúče 0591 7 34 100, abo tiež přes čet je to možno. Srbský rozvoz. 4 menšiny po napo 6.

je da to možno, was am Menschen auf von na pošesti, je da to možno, so přes ja brau pojdro liniju 20 Kilometer, peča 20, či se samora hađu dodelan, je vopravdže festival Break the Rules, svišet džens hana, jako sem stanova a vucho z voknom džažava, za nás prajno jemo, je da to je taki praskot, je da ta hučba vopravdže, ki štam ze zbjavodskoho, no haj jezora so roznošuje po Vúžice, no to môže byť. Včera sme ze Skatkou tiež vám o tom povedali, zo 80 hostí tam přes kunc týdženia očakuja. No aj zo bychu tam hudbu slúchali, kajž Capital Bra, alebo Die Atzen, alebo Stella Bossi. No aj a to sme my so včera smeli ze svirným slúcharom serbského rozvoza, kýž praješe. No aj když by te prajúva Topaz, Privileg a Tajfún, by ja vedžal, o čím te rečíš, slúchajče, to je hudba, kýž

Apropos příroda a vědro, z česna notiž. Vědro vůžili za rane vůlět ve míněných dňách z česna nopiši po půču bůli abo se skolisom v naši krásné přírodě. Vědro šako byše ideální nic přehoco a nie trebaš si tak daloko tež vůlečeč abo prič si vůlečeč. Tež blízka příroda vábí například do biosférového rezervata UNESCO Hornia Vůžiska Hola a Hate. Na Zitesac hektarů vůlky je vone areál a to leží ve okrese Majbudešin a Zolac, měs Vojerecami nízké bývy vodu vůspokom a Budešinom. Središče rezervata je dom tisac hatů ve stroží pola Hučine. A nitko kýčbu, či když vy rádi fotografujete a máte dobré vůčko za tých, co snadno tiež vůlět nitko hýště vůdaní do našeho regiona, hač do 3. augusta minuce můžete svoje najrýnče impresie, fota zapodač. A to do vůběčovania OHTL kýva měnuce tež penězne myto 300 euro za prýnje a hač do 100 na toho městna potom dalše myta. Pytane jsou motivy z přírody, hatou a vodžiznu, ale tež z ratarstva, lesnictva abo z rybarstva. Runie tak, kajž živinje a dživo v tutim regionie OHTL. Dalše informacije namakače k tomu tež na naši app MDR Serbia.

0: smičinu do naposledních.
1: Policia z G.
2: A to popuč,
0: no,
2: dvopučná kvadná auta, ktorúž by bez připoješaka popuču Nímce, je to jeden zátelcúk, je štvrtk po pôdňu kamencu prasnú. 30-letný šofér by stútym na valske droze popuču, tiež poprom nebysmiu ječ a cúše na zapadnú drohu odpočič. Přitým dotkne so zádna vobruč na pravom boku kudníka a so pukne. Přes čišť po fasáda domu vobškodžená, tiež cí parkovaná auta sú so vobškodžili a jeden muž so přes praskot lohce zraní. Šofér nakladná auta vopušti najprve miestne nezboža, bez toho, že by policiu zvonil a vosta potom ve vysokosti poučničanské drojstio. Viecna škoda vúčenia šenidže 3,5 000 €. Sredovečo prasne tiež v Vojerecach. 7-postaletne bieze škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převiča pri vodpučce na Halštrusku pošim značú trabi 6-60-letného, ktorúž by předjezbu mil a zráze do neho. Šofér trabia sa lohce zraní, v obie auče dobiešte sa vodvlec. Tiež čiri vo vúbieža, vo ktorúž dobiešte sa vonieva v obora starač. 15-40 € škode násta, kšižovanišťo by dlhší čas zašlo. A paduši po bochu noci na sredu bibi vodže neznači pokradnichu při Berthold Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3 000 € za kotriž policia netko pyta.

Von dob přírody dvě menší nie dort, si vilky nase do mě ve stroží potakým, sutera dětši se svopěnami a se skčeněmi molovali a snano, když dženca sotěž na vosebite půjčovanie ze pedagogoku zahojace zelaso podače ze Reginu Kraucovi do Kovavokovo kočine. Snano si tam tež šelake kčenia nazbírače a vopieška a korušky a rúdne to tež raz spytače. No a haš to by bylo, když si nudom tajku bivu cedlku sabu zače a spytače tam namiestne zromadne tajky vobraz namolovač. To je ište poskyt, kotrž mua ja vám sobu napučtač. Potekým dženca je vosibite vukodžovanie k hojacem zelam dženca od na večera pečech hač do sedmich dvihodžinie potekým do kvabukovo kočine.

0: jedna čmečina posedemiš, šmatu rano službu, a su rajnče redakcionelne službe zdokonjane, sušatiš přeco rajnči pohyb, tu v rečinske spik tomu menujce, tajke małe zepiry za rečniskim blidom. No aj gustod, mam tež potom tu hučbu zasvečenu, ale kotra hučba je nitko ta prava, zomu tak pravie športovač, na to pokaza nam Seman Hiduška.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Vedomostnice a hučbni expertša praja, zo je runostajny rytmus při treningu vážny. Tak môža moze pohyby s taktom synchronizovač, a tuta pravidlnosť môže motivácii dopomhač. Tempo 144 bitu na minutu, skrutka BPM, sú při tym dobre meritko za sovospietovace športové zvučovania. A runje v tutem tempje je například štvrtá sada štvrté symfonie Ludwiga van Beethovena. Při tym je vážne, zo nínže tu vo exaktne 144 BPM, ale skere vo rámik nikak mies 140 a 148 BPM. Ve tutym tempie hodzi so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štyž pak z klasiske hučbu ničo započeć nie može, žaden problém. Tež ve tamnych hučbných stilach je dosť příkladu za to. Napríklad Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Cascada. Tež ve serbskej hučbe máme za to šelaké príklady ve šelakých hučbných stílach. Ve popovej hučbe tutej príkladaj.

0: Na koncu reka, když sobit a tempo na pohyby hodžite, může to motivovač. Tuž šport je zdal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Semane Hiduška je vám předstajú, ktoré spíve hodža so ke sportovaniu, ke tréningi, bydl k navosom.

0: 8 na povose miche. Mie se narodne ferialne kurs Serbsko instituta za serbsko reč a kulturu sa dženca za jí 2 týdny doho. So vidomostnice z Nímsky a cevo sveta tak rec na šulsku vauku, sidnu abo zanju. Ale pokluknu tež cele praktiske do serbskeho sveta. To poveda nam dr. Fabian Kauefürst.
1: My máme na kůže platit 2 exkurzii. Jedna pojede přes Kluk Šlichajn do Delního ujezda na vás, dále do Vilkých Žďáru. Tam máme šudžom tež serbskorečných partnerů, kteří nás vědou abo nám informace podávají. To je jara zajímavá a reálná exkurzia po severní horní evangelské Užice. A tu druhou nedělu, potom 2. augusta, podáme se přes Kroštice, kde chceme Božu mšu opětač, přes Svinjonu, Kloštor, do Kukova a dále do Voklec a Smečkec, kde šudžom tež něco ze serbského živenia zoníme.
0: Hej, a viace v obdělníkách mezinárodného kursa, što ich tam vábí a za čo so potom zajímuje, slyšíte hižo za 10 minút pala na se serbským rozvosom. 10 po napu 8 je.

0: Přejeme zbožo.
1: Přejeme zbožo dženca k narodni nám, a kak spíšne je so lieto zaso minulo, tak so môžeme dženca znova narodniny svičiť. Sú to 7.60 pola Bena Pašky v Pančicach Kukovie. Ľube Beno, přejeme či strovotu, mierne ariane, rentnarske živenie a dále veselo pri kolesovaniu po našej krásnej Vúžice. Gratuluje manželská Gabriela, Ľubušk, Džeda Greta a vizoty Špatilda a Gonco. Zbožo přečam so přizamknu bratia a sotry ze s partnerami, kajž tež svoj ve Münkec a Vienkec. A všice so hižo vesela na party při púlu, no totla doby mženca hišče trochu zatepič, svunško svač do Pančic Kukova, zomuli potom tam džencniši večer derie přeživič, ale kajž mi to rulugo jo to vesča, so vo sebe potom po obědže vuvědri svunško so pokaza a živesli prostupan na 23 stopňov. Po takým je taká party při púlu viedra dla najpredraz hižo přizvolená. Se doma 60 čine, Beno Paška dženca svičí a hučbne v obrubí to doktor Taste celé po přičach vašich ľubech. Spíšne so čas minie, tak to je.

0: No, to bieše kenštejka biva žoma, vos biva ralbicach. Tam je stadionje Jurija Rentzla, Real Madrid Camp, je so pšavjet. Cibi tydžej njúce potom nadrobnišo hišče rastiš informujeme o tom, što je so tam stavo. No, hajdeš ceče vy, jako dorosčeni. Tam vopravdu tež raz vidieť, što sú dječi šitko nazonili z čečenca na vulky finále prošení. A to od pobudnia, popřipovudnia dvimaj. Tam dáve ja pomije. Tam dáva bračená kopaska a tam dáva opravdu dobrá sportová kopaňcová atmosféra. Po takým tiež veľmi dorosčení, če tam vútrobne prošení, zobrče si to šo celé vomierie raz ešte vobladali. No hoj, a nitko sčelime vám, ľubičiči, ešte rejnči postru predahač so do pruzninských haj zabíru pohodače.
1: Ljube dječi, bihače v tež rade bose povuce abo sediče runje bose za snedanskim blidom? Bose bihač je struje, a ty je nuška. Jako dječo máš ponu nušku, přes pohyb na šelakých podvohach so počasu forma noj zmini a muskulatura přibira. Ona může svoj nadok lipe spelnič, menujce cuve čivo stabilizovač a dere přesvit kročič. Bihače v poprom rade bose?
2: Hoj, to dže. Když je to taky reálný půjč, a také ty jsou jako skvůdné, když je vonka čupo, pon to ty derečiny, ale když je to pon taky je s kamenami taky půjč, to pon vůžiče bolí, ale ty druhé napříjemné.
3: Also ja nenu da gerade wusste, du kisch ja von den Nürn hat ja do in die Tschuki, aber tak nutzt du bin, du kisch jasne ja mal ja gemocke ditsche, da in nutzt du bin, hat er ja ja wohl auch.
1: Aua, nits kuschte Putschik je ideale za bosse Bärnje. Bola deutsche Neubrüder Rass hat schnell ich hat am Nickelke Troppe. Jeden geschirrne bosse Kodi je bitter schappern, a to niemale po Litterdwo.
4: Jutro da kisch ja den Schornslickam, wo du jutro na Konja Dille bon hat do Oktober nika. Tak jo, můj rámík.
1: Přitom on celé dokvádne láda dokáž stupí.
4: Já jinak přes město běžu, abo teď, když já na trávě popuču jsem, abo na polu, abo níže tak, já to šučom bosenik jsem, a to já kus tom vít mám, že můžu já běžet, že s náno jen kamen kus hůbe neleží, to jdu mě kus hůběnč. Cigarete, tam ja nachám nutz tu pič, dokýž to je trošče nepříjomné. To je, hať šrupu, aber tak tý kamene, to pupom, docva nic.
1: Dotalnejš žen je do ničeho zveho stupil a sa zranil. Drude ľučo dživne na neho ládaja.
4: Te dži ládaja, vozečku seďa, habo aj piši pupuču, habo mami, papi praja, ládamo, tu njo bose, habo na sebe dille ládaja, a pak črija maja, habo tej bose sú vozečku. Te dži sú motorinišče za to.
1: Kak pak je s bosebijanjom na horcuch dňach při cice či stopeniach v mieste. Kamenia ta ponina môže sa so s časami na 70 stopeň vočoplič. Pú, kytro horcu.
4: Ja si po moje pučiky putám, a moje kučiky. A to je, ty máš tá vieza, ty v mieste, ty staré mieste vyle, ty granitkamene, ty vulke. To je pomšiomne, no keď te tu čupo tu inak, vote daja zas.
1: Asfalt pono tomu horcu tu duho džerži. To vidia tyš džiči, kýž ráde bosebijaja.
2: Nic rádi na asfaltě, ale níže na kamenách. Tak ješ bombolí na noj.
5: Na trauje také šon fajn, also příjemné začučovatě.
1: Věle ve přírodě jsou děti tež ve prozinském lvě ve vodu Henrichecach byli. A što se tam ráno očinili, v tom svěšiče jutce na počivěčích věc. Dundak!

Nichts zichnuja, gujda hodzina, a gujda modzina ma svoju hudbu. Zdominčinu do dživičiche. Dobro, hranje, přije srpski rozvoz z Jadwigu Vinkec.

0: Și Jiși Radio. Oia vaș, Jiși Sebastu. Vățească-gă programa.
1: Jo nežli až naša radiová familia s udajo do dovolá sú pekele súduce a tam nieco doživijú, což nesú zaplanovali.
2: Oh, jo to redne.
3: Ja som malcnejšie ako ty, staka.
2: No to búžome ešte vidíš, môj ľubý kialik.
4: Gledajtej, nebuštej přemalsnej.
3: Cokotla nesmio staka, zes kolasom tak bezaš.
4: Djokulaš.
2: Coga jo to, cart níži. Také nieco.
4: Janu der je až nesel ze převaliva.
3: Coga s tvojim kolasom jo staka.
2: Och, gaby to wieżwa, Miluszka.
3: Jo tam nieco do kusów?
2: Nie mogu naraz wiecy dybaś.
4: Zjuno.
3: To dem przepytowasz. Nan, co my kola so na głowu stajisz? Ja myżom moje pekę na głowu stajisz. Nekak jo se prejšas. Zapacu.
4: Opytaj mi jen do šikných smerov šiegaš.
2: Taka pšestoka je teke nico rytniko.
3: Klidera staka. Tam kvíky kvitu. Smejom je šibas?
2: No, co godla nic? Te su napšaudu rytne. Také kvitky při nás v gumně nemáme.
4: Co godlá to obšetci ještě něco?
3: Ješas, něco se oprašáš.
4: Ugleda za tím, až bůžeme kolaso domů šiščaš.
3: Závěště bůžo staré na to něco rejša zbůráš.
2: No já, no dere, až nejsme ještě tak daleko jeli.
3: Mam kvitki za stakiko.
4: Te pak si rietni naštipała, Mila. Ja šiščím dokusov kelaso a vy pejježašo južo do prietka.
3: Nie, ja som teke kelaso šiščaš. A ja teke to svúša k tomu. Sme žinca tak daloka trogovali. A sme samo nesnate kvitki namakali. K tomu se groni expedícia, Mila.
1: Jo, panu sú, Mili, veta jo naša rádiová familia miła rydne žen. Pšau expedíciu sú, Mili, jo to šieško slovo, môžeme pak také groniš ulieť. Žecem také vám, ľubíšiši, viele viacela při ulietách a expedíciách, ale nejlepé brze panu.
0: Raz, dva, tři.

0: Service.
1: Viedro, buža zase redne. Žiše ven a dola bujšo nieco v vašom regióne, abo hinži. Ja dajam vám niento všeglied. Gašt sa šo kenste ženia juž žince zachopíš, mám perfektnú adresu za vás. Nie je rovno vokovo rožka, ale droga sa upošijo. V Míšňu v Sakskej máš a šancu na jednorázové naskonienie. Serský jazz před veľkým publikumom. A samo z Big Band. Na javišču stoj spívarka Lena Hauptmann z gromadne z Dresdenskej Big Band. Koncert vedmejo se v rámiku koncertového rieda, majstna kultúrzoma. To bužo při Míšňanskym dvorništču vecíka sedemich až to žika živiesčich. Sobotu vecíka čich vedmejo se kúšte lieto Liešojský svežin na Niepilic dvorje v Rounem. Zvonky tamnego tovaristva gledajú sledk na vieražk toho sledniga pol lieta, a to v spodobnej zgromadnosti. Vieselčo se na dobru Jezu, chvotne píša a zajemne rozkrona. To bužo švarne, kroni předseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojské čubaje svežin převežijú. Zabitnú šetne žen, pežovaš přírodu a pezmakáš nové lúže. Tojo možne při 7. ekumenickým putnikárskym drogovaniu v evangelskej cerkve Chržbus. Sobotu zega živešich se smakajú putnikárie při cerkvi v Medway. Búšťo duce severetne žen v naturie. Drogovanie könnte nežižiga pešich vedpoudňa v veľkých dobrňach. Ale muss schon se malzne opetasch für Schipschi servisch. Tojo pres E-Mail pöt michael-hensel jewisch a pischasset at gmx.de. Obschelenje paschi jassisch euro. Ja lesche a Tomini asch zwischemi jaden naschich neilubschich naogo. Wapanje kokota. Pötla barbuka a tojeja pschepschosseo tekeberkowe na spektakel. Pjavjej a šretaje se upjegujú v prietnego krála, stará se bal retajo južo víče viaco ziga sedemich v pšavu mysl. Gašťo s uriovali jo nieželú cás za uapanie kokota. Za to musíšo ziga dve jubiš na úce při droze k bošenskému grožiku. Viele gluky retajam. Okleto Birkov synet dvejne upošijo. Pedla kokota daje hyšči drugi highlight. Mark Jansaja buža na svešnistču v obsetných Birkovach. Sobotu sega žasešich, ašta sega šestčich, a nježelu sega jatnosčich, ašta sega pešich, mežoša obšivovaš, a se vieteke kupiš, keramiku vet neži styržasča regionálnych a mjazenarodných Jansanjo. Teke druge rucnikarstvo vet saka ogledaje. Medrošišč, sukna zapuata, umjestvo z gvaškom a drevjane užjeva. Šipno jo pedla! Medzujšo se z regionalne ju Jezu a

0: Nasza reporterka Stefanie Krautzeut, sie habe bald die Komiduze, kuschte jene nam doalowe impressie pschipestjela. Zora ja boa litauske, miaste miose dali udawa do petzajcha, jeje jinsajne pestro, pschijos gewoniger mista letiski, tojo Riga. Luba Stefanie, tisse zawa schick, wette mista Vilnius do Rigi.
1: Jo, to nie celi tak laško, kaž jeden, co duce byš dodigi se šigom. Rozmi malo šigujo, ja som namekala jeden šig obžin, a tam su jano dve abo či vagonki, a to jo krádu obkranicovane. Chtoš co rad se šigom dodigi, tomu hrgu jano dorade daš, zas a zas gledaš na internetu in boku litavskeje železnice, to je pičku komplicirovane, a dokoliš tak obranicovane jo, akle vegin, pysče ta litovska železnica dajo te mest na kiterež su tam v tom šigu, a te myslíš na kušte pat rezervirovaš.
0: Jo, to klinc obšal, že komplicirovane, ale kaka jo bylo, ben skönzin ta jizba.
1: Což jo rietne jo, až v litovských šigach jo velevici místno ako v pilských šigach. Ty máš tož místno za svoju tašu a za šukno, za svoje noze, za svoje noze a šukno, a což jo teky vegin dietne, až zas a zas přijdu te vegin, přijazne šafneky, přašajú, lec nechco kafe píše, bo nieco druge. Jo, a tak sme mieli podobne čas, ako sme duci byli im te 4,5 stunde ved Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si to miesto Riga spedoba, to slyšiš o nežilu v našom uščovaniu ved našej reportárky Stefanie Krautzeut. Jo, z našeho muziku týženia všetci ešte prevažujeme drogovanie do Baltikuma. Estnickú formáciu Sadu slyšiš o s titulom Skeleta. Jo, to populárna estnická band, ktorá sa zvezuje folk s popom a ze svetovou muzikou dajšo sa prechvátaš.

0: service.
1: Wiedro, bužo zase redne. Žišo ven a dola bujšo nieco v vašem regionie, abo hynži. Ja dajam vám niento pšeglied. Gašca šo kent tyžinja juž žince zachopíš, mám perfektnú adresu za vás. Nie je rovno vokovo rožka, ale droga sa upošijo. V Mišňu v Sakskej máš šancu na jednorazové naskonjenie. Serski jazz před veľkým publikumom a samo z Big Band. Na javišču stoj spívarka Lena Hauptmann zgromadne z Dresdenskej Big Band. Koncert vedmejo se v rámiku koncertového rieda, majstna kultúrzoma. To bužo při Mišňanskym dvernišču vecíka sedemich až to žika živiesčich. Sobotu vecíka čich vedmejo se kúšte lieto Liešojský svežin na Niepilíctvrje v Rounem. Zvonky tamnego tovaristva gledajú sledk na vieraž k toho sledniga polieta, a to v spedobnej zgromadnosti. Vieselčo se na dobru Jezu, chvotne píša a zajemne rozkrona. To bužo švarne, kroni předseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojske čuba je svežin převežijú. Zabitnú šetne žen, pežovaš prírodu a pezmakáš nové lúže. To je možné při 7. ekumenickém putnikárskom drogovaniu v evangelskej cerkvi Chržbus. Sobotu zega živešich se smakajú putnikárie při cerkvi v Medway. Búšťo duce severietne žen v natúrie. Drogovanie könnte nežižiga pešich vedpoudňa v veľkých dobrňach. Ale musíš se malcne opýtaš, hyši přizjavíš. Tožo přes e-mail pod michael-hensel-živiš-a-pieschasset-at-gmx.de. Obšelenie pošižaseš euro. Jo leše a Tomini až svešimi jaden našich nejlubších navogov. Wapanie kokota. Podľa barbuka a tojeja přepšosujo tekebörkovi na spektakel. Pjavie a šretaje se ubiegujú v prietnego krála, stará se bal retajo, južo víče viaco ziga sedemich v pšavu mysl. Gáš s čos uriovali, jo nieželúcás za uapanie kokota. Za to musíšo ziga dveju byš na úce při droze k bošenskému grožiku. Viele gluky retajam. Okleto Birkov synet dvejne upošijo. Podľa kokota daje hyšti druhý highlight. Mark Jansajo buže na svešnisču v obsetných Birkovach. Sobotu zega žasešich, až to zega šestčich a nieželu zega jatnosčich, až to zega pešich, mežoša obšivovaš a se vieteke kúpiš keramiku vod neži styržasča regionálnych a miazenarodných Jansajov. Také druge rúcnikárstvo vod saka ogledaje. Medrošišč, sukna z plata, umiestvo z gvaškom a drevjano užiwa. Šikno jo pedla! Mecujšo se z regionálneju Jezu ako mlince abo bošenske görky. Zastup jo dermo za žiši. Doroščone poši 1 euro. A jo to bylo vám niento přemalcne. Šikne naše pokazky na makajoša teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/sorm.
2: Jo leše se v roši, jo Larisa jo to jožo groniva. Svinca sveši žinca viče a přes viče. Temperatury stupajú žinca maximálne až do 22 gradu viče a nežilu až do 27 gradu. Nežilu desu a tam padaš, vedpodňa, žinca a viče ve staňo sucho.